Take 7. Take 8. Take 9. Take 10. Take 11. Take 12. Take 13. Take 14. Take 15. Take 16. Take 17. Take 18. Take 19. Take 20.